dotýka a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, vodou ku klavíru.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: To boli Drahokami od skupiny Miráž a aj po Rádiožurnále budete počuť ešte viac skvelej hudby. Boy with you, Out of Reach.

0: Šperky, tabatierky, plesová kabelka aj mince. Takýto novoveký poklad našli českí turisti na úbočí kopca Zvičina, kúsok od severočeského mesta Dvúr Králové nad Labem. Na mieste sa ocitol zrejme najskôr v roku 1921. Kto ho tam dal, ani prečo, však nateraz nikto nevie. Mladí turisti odovzdali nález do Múzea východných Čiech v Hradci Králové, kde sa na ňo bola pozrieť aj naša spravodajkyňa Kristýna Chranková.
1: Dvaja nálezcovia si vo februári 2025 skracovali cestu cez les, keď pri hromade kameňov zazreli niečo nezvyčajné. Pri umelo vytvorenom vale na hraniciach bývalých polí vyčnievala na povrch hliníková dóza a pri nej bola ďalšia železná schránka. Nádoby v sebe ukrývali niečo, čo sa len tak nevidí. 598 mincí zabalených v 11 stĺpcoch, ale aj plesovú kabelku, 10 náramkov, dvojdelný vreckový hrebeň, reťazku, púdrenku a 17 tabatierov. Dohromady to bolo 5 kg zlata, vysvetľuje historik a numizmatik Vojtech Brádle z Múzea východných Čiech v Hradci Králové, kde turisti zlatý poklad napokon priniesli.
2: Tento poklad je specifický z více důvodů. V první řadě je to samotný materiál. Zlaté poklady se nenachází úplně často, to znamená, ten materiál je první specifikum. Druhé specifikum spočívá v tom, že pokud se podíváme na dobové poklady jiné, tak jsou tvořeny československými nebo německými mincemi. Zatímco v tomto souboru není ani jediná československá, ani jediná německá. Převahu v tomto případě mají mince francouzské, jsou tam mince belgické, je tam Itálie, Řecko, Osmanská říše. Takže z hlediska i struktury těch mincí je to velice specifický soubor.
1: Ako to už s pokladmi bývá, aj na týmto visí mnoho otáznikov. Původný majitel totiž po sebe nezanechal skoro žiadne odpovede. Vojtech Brádle však hovorí, že jedna z vecí, ktorú už dnes vieme, je, kedy bol poklad zakopaný najskôr.
2: Důvod je v tomto případě velmi specifický, a totiž některé ty mince, kromě toho, že byly raženy nějakým panovníkem, na svém povrchu mají ještě droboučké značky, takzvané kontramarky. Ty kontramarky byly zavedeny teprve v roce 1921, takže my víme, že nejdříve v této době mohly být těmi značkami opatřeny a teprve někdy poté se mohly dostat na naše území a následně tedy ukryty do země.
1: Nikto však netuší, kedy k zakopání pokladu naozaj došlo, ani kto bol majiteľ.
2: Jedna z těch možností skutečně je, že ten nález mohl být ukryt někdy například na konci 30. let, v době, kdy řekněme situace nejen v Československu, ale celkově v Evropě se velmi vyhrotila. Řada osob byla ohrožena režimem nacistického Německa, ale jistotu v tomto případě nemáme. Možnost, že mohl jít o nějakého bohatého, ať už tedy obchodníka nebo průmyslníka, stejně tak bychom nemohli vyloučit to, že ten majetek mohl být ukryt až o několik let později. Tím, kdo ty mince a ostatní předměty ukryl, mohl být klidně člověk naopak německého původu.
1: Vedci zistili, že takmer 600 mincí nebolo určených dobe ich ukrytia na platenie, slúžili skôr ako investícia, ktorú si ženy zašívali do šiat, alebo ich dávali deťom do kolísky, alebo sa jednoducho zbierali ako zlato, ktoré má cenu v každom storočí.
2: Ta nejstarší je z roku 1808, je to francouzský 20 frank Napoleona I. Většina mincí ale pochází z konce 19. respektive počátku 20. století. Posluchače na Slovensku by mohlo zajímat, že součástí toho pokladu bylo také několik zlatých 20 korun vyražených v 90. letech 19. století a právě na začátku 20. století ve slovenské Kremnici.
1: Z Československa žiadne mince nepochádzajú a mimochodom na konci Rakúsko-Uhorskej monarchie žiadna mincovňa na území Čiech a Moravy ani nefungovala. Mince, ktoré tam boli v obehu, sa razili buď na Slovensku, alebo ešte častejšie vo Viedni. Vojtech Brádle dodáva, že bežní ľudia platili v minulosti prevažne striebornými mincami. Tie zlaté neboli bežné rovnako, ako dnes nie sú bežné napríklad 500 eurovky.
2: Samozrejme v minulosti to bylo tak, že cenu to platidlo mělo proto, pretože bylo z nejakého drahého kovu. To znamená, je tam nejaká vnitřní hodnota, ať už teda stříbro nebo zlato, což je rozdíl oproti dnešní měně, která vlastně to, že na té papírové bankovce je vytištěna nějaká částka, tak to funguje jenom proto, že funguje společenská smlouva.
1: Mimochodom, kedysi sa práve preto dalo rôznymi mincami platiť po celej Európe alebo na svete, lebo nech bola na minci hlava akéhokoľvek panovníka, vždy išlo o rovnaký kov. Rídzosť tohto zlata overuje oferoval puncový úrad v Prahe, povedala pre STVR jeho analytička Blanka Štajerová.
3: Vzhledem k tomu, že je to historický nález, tak nemůže analýza probíhat chemicky, abychom vlastně neponičili ty nalezené věci, tak se používá metoda nedestruktivní, vzhledem k tomu, že u mincí jsme věděli, že jsou zlaté, protože byly katalogizované, tak to bylo jenom k ověření ryzosti a u tabatěrek jsme zprvu měli informace, že možná jsou jenom pozlacené, ale vlastně zkoumáním jednak, že jsme je prohlíželi důkladně lupou a dívali jsme se, nikde nevykazovali známky o potřebení, což by se u těch předmětů asi vyskytovalo.
1: Napokon pri tomto zlatom poklade vyvstává i otázka, čo dostanú samotní nálezcovia. Tvrdia, že nádoby našli bez detektoru kovov, ktorého používanie je aj v Českej republike zakázané. Nález má podľa aktuálnych informácií hodnotu asi 11 miliónov českých korún, teda asi 450 000 eur. Podľa platného českého pamiatkového zákona všetko skryté pod zemou sa stáva majetkom kraja a nálezca má nárok na odmenu vo výške 10% hodnoty cenného kovu, z ktorého sú predmety vyrobené, vysvetľuje hovorkyňa Múzea východných Čiech v Hradci Králové Lucie Peterková.
4: Jejich asi jako primární motivace úplně nebylo nálezné, oni opravdu cítili, že tady našli něco výjimečného a sami byli zvědaví, jakým způsobem se bude to pátrání ubírat. To, že takto by měl postupovat i v rámci legislativy každý nálezce náhodný, tak to je věc nesporná, ale to je to skvělá věc, i když to samozřejmě historikům teď dělá trochu vrásky, protože by velmi rádi ten příběh dopátrali a to bude ještě asi dlouhá cesta.
1: Z hlediska odhadované hodnoty jde o největší nález tohto druhu v dějinách kraja. Asi je teda naozaj pravda, čo sa hovorí, že pobyt v prírode prospieva telu aj duši, no a občas prinesie aj nečakanú odmenu.

0: Mojím dnešným hosťom je hviezda Českého rozhlasu Lucie Výborná. Zdravím do Prahy.
1: Dobrý den.
0: Lucie, chcem vám pogratulovať k vašej najnovšej výbornej show. Mali ste tému Stát a jít. To mohol byť smutný večer, ale naozaj nebol. Mali ste skvelú spevačku Raduzu, spisovateľa Jozefa Formánka a výtvarníka Honzu Šádeka. Jeden lepší ako druhý. Pobabraný život, liečený alkoholik, 20 rokov na heroine. Majstrovsky ste ich priviedli k neuveriteľne otvoreným výpovediam. Bolo to silné, múdre a otvorené. Čo je kľúč k takým rozhovorom? Skúsenosť? Priateľský vzťah alebo aj kúsok šťastia?
1: Borisi, ja ďakujem moc krát za tú chválu. Ja si myslím, že je to od každého trochu. Ti lidé, kteří v tom studiu se mnou seděli, mě znají, já znám je a oni vědí, jaká jsem a vědí, že se ptám jenom proto, že chci vědět, že bych jim nikdy neublížila, že bych nikdy nepřekročila nějakou hranici, kterou mám někde v sobě. A navíc já vždycky, když vím, že ten rozhovor je trošičku na hraně, tak říkám, prosím tě, je něco, o čem nechceš mluvit, protože jestli nechceš, tak já do toho nikdy nepůjdu. Takže já tu hranu předem vím a nepřekročila bych ji. No ale potom vlastně je to už takové to, jak si ti lidi sednou, protože oni se do té doby neznali, jo, ale pevně věřím, že vždycky, protože já ve výborné show mám vždycky jedno téma, které ty lidi může svázat. Ne vždycky se to stane, ale tak nějak jako tajně doufám, že se to stane. Ono se to teda v tomhle případě stalo jako velmi hezky. A já si myslím, že se dá mluvit o špatných věcech dobře, že prostě můžete vlastně, zejména když ti lidé z toho vyšli jako vítězové, v úvozovkách dočasní, protože v případě abstinujících je to trošku těžká věc, ale že vlastně to nemusíte podávat tragickou formou. A oni jsou teda výjimeční v tom, že to umí jako podat i s humorem.
0: Vy jste velmi velkorysý člověk. Já jsem se vás pýtal na jednu tému a vy jste povedali, že o něj nerada hovoríte, ale můžem se pýtať. Ale já jsem kolega. Nebojte sa, na to sa pýtať nebudem. Spisovateľ Jozef Formánek hovoril o svojej skúsenosti so šamanmi. O tom, čo dôležité mu povedali. Ja na Sri Lanke navštevujem jeden chrám na riečnom ostrove. Nosím im tam školské potreby. Raz som stal na brehu rieky s ich osvieteným učiteľom a poprosil som ho, aby mi dal radu, ktorá mi umožní žiť lepšie a ľahšie. A on chvíľu mlčal a potom povedal: ty všetko vieš, iba to nerobíš. Povedal vám niekto niečo životne dôležité?
1: Mnoho lidí, protože víte, Borisi, já věřím, že když třeba dělám každý den interview v Českém rozhlase na radiožurnálu, tak já vlastně chci od těch lidí jenom jednu jedinou věc a ptám se na ní 70 různými otázkami. Říkám, prosím tě, dej mi jednu větu ze svého návodu na dobrý život. A věřím, že každý takovou větu má. A na té druhé straně, když to potom ti posluchači slyší, tak jako každý potřebuje slyšet jinou větu v jinou fázi svého života. Ale mám spoustu jako nádherných vět a spoustu nádherných setkání. A dokonce některé ty věci se odehrály úplně bez jakéhokoliv mluvení. Já jsem dělala a politický rozhovor s bývalou politickou vězeňkyní Miluškou Havlujovou. To byla dáma, která v 50. letech, kdy fakt to bylo hodně zlé v Československu, odmítla podepsat spolupráci a zavřel jí. A ona měla malého chlapce, rok a půl staré miminko, a ta bachařka vozila to její miminko v kočárku před oknem a oni jí říkali, podívejte se, tady to podepište, můžete si vzít kočárek a jít domů. A ona to nepodepsala. A my jsme se v nějakou chvíli během toho rozhovoru tak jako hezky na sebe napojili a když ten rozhovor skončil, tak já jsem si říkala, s touhle paní chci mít fotku. Tak jsem poprosila, jestli se můžeme vyfotit. Klekla jsem si k ní, protože ona v tom křesle seděla, už byla taková drobounka. A jak jsem si dala ruku na to křeslo, tak ona mě za tu ruku chytla, ale jako extrémně pevně na tak starou dámu. Podívala se mi do očí a tam bylo úplně všechno. Úplně. A já věřím, že až se budu někdy rozhodovat,

0: o nějakým těžkým morálním dilematu, tak uvidím oči paní Havlujový, která to nikdy nevzdala. Já nevím, jestli bych našla takovou sílu, ale vždycky budu mít tenhle pohled a ten pevný stisk ruky té 80-letý dámy před očima.
1: Já jsem byl na besedě v Prievidzi. Plná trieda mladých baníkov. Rozprával som nejaké príhody z ciest a potom bola beseda. A jeden zodvihol ruku a povedal: Pán Filan, keď ste taký múdry, povedzte nám, aký je zmysel života. A vo mne úplne hrklo a musel som niečo povedať. A počul som sám seba, jak hovorím, podľa mňa dosť dobrým zmyslom života sú životy iných ľudí. A on zaváhal a povedal: Ďakujem, máte pravdu. To bola pre mňa veľká chvíľa.
0: To je veľká vieta. Jo, to je fakt jako velká věta. Ale já si myslím, že to je věta, ke který člověk jako dojde věkem.
1: Samozřejmě.
0: Že málo kdo má tohle přesvědčení ve 20 nebo 30 letech. Ale myslím si, že tak okolo té 40 už se to láme a zjistíte, že vlastně na vás fakt tak moc nezáleží.
1: Kontrolujete se před mikrofonem, alebo aj vám se stává to, o čem pán Verich hovoril, najednou se ucho diví, co to huba povídá?
0: No, vlastně se nekontroluju. Já si vždycky s tím člověkem třeba den předtím tak nějak v duchu povídám, protože většinou toho o něm hodně vím. A potom, když si tam sedne, tak já se úplně snažím vlézt si do něj, aby ten rozhovor byl lepší. Takže někdy se jako ucho diví, co to huba povídá. A někdy vlastně, když ten rozhovor skončí, tak já mám jenom pocit, ale vlastně úplně jako jak člověk jel v tom flow a řídil tu formuli toho rozhovoru, aby vlastně nikde nenarazila, aby to krásně jelo, ale aby se prostě dozvěděl to, o co mu opravdu jde. Tak já vůbec nevím, o čem to bylo. Zastavím to auto, vyjedu s pocitem, jakože asi dobrý. Ale vlastně nejsem schopná v tu chvíli se nějak jako zorientovat v tom.
1: Hádají se o vás všetky vaše talenty alebo spolupracují?
0: Když já nevím, co jsou to talenty. Máte, Borisi, super schopnosti?
1: Ano, vím utratit aj peníze, které nemám.
0: Jo, ano. Já mám jako několik super schopností taky, ale dělám si z nich většinou legraci, protože mě zavedou jako do takových jako špatných míst a způsobují jako hrozný historky. Ale nevím, jestli se ve mně hádají moje talenty. Já jsem trošku ADHD a lidé jako já mají, tak jako jsou roztěkaní, tak mají schopnost hypersoustředění. Takže já v nějakou chvíli se umím jako soustředit víc, než se umí soustředit běžná část populace. A v tu chvíli prostě jsem tak plně ponořená v tom, co dělám. Ať už je to lezení po horách, ať už je to rozhovor, ať už je to natáčení nebo prostě malování hrníčku, že vlastně nevnímám vůbec, co se děje a jestli se ve mně v tu chvíli něco hádá, o tom nemám ani tušení.
1: Jste štědrá alebo trošku lákoma?
0: Já jsem teďka objevila posledních 10 let štědrost, která je nemateriální. To, že když něco dostáváte, že byste měl prostě dávat a vybírat si lidi, kteří vlastně neměli to štěstí a pomáhat jim nějakým způsobem finančně, to považuji za normální. Ale existuje i štědrost, která vlastně je nehmotná a spočívá jenom v tom, že nasloucháte někomu, komu dlouho nikdo nenaslouchal. Dáte svůj čas někomu, kdo ho zrovna potřebuje, protože prostě cítíte, že to potřebuje, že si s ním sednete a něco rozeberete. A i kdyby stokrát tlachal, tak vlastně tímhle s tím aktem můžete nějakým způsobem toho člověka pozvednout nebo něčemu zabránit, jo. A já tady na tyhle ty drobné pozornosti v mezilidském životě extrémně hodně věřím. Myslím si, že jsou důležitější v nějakou chvíli než ty peníze, které samozřejmě někomu dáte nebo pošlete, když je máte.
1: Výpravy do hor a do polárních krajín organizují většinou muži. Tam ďaleko nie je panské a dámské vece, ani jednotky izby. Vy k tej téme hovoríte, že s tým nikdy nemáte problém. Nehnevajte sa, ale buď zle vidíte, alebo to vidieť nechcete. Taká krásna žena medzi vyhľadovanými vlčiakmi. Ako by ste riešili, keby niektorý zatúžil po ľudskom teple?
0: Té krásné ženě, o které mluvíte, bude za 3 roky 60 let. Já si myslím, že už jako je to úplně mimo kategorie.
1: Hezky jste mi vyklouzla.
0: Ne, já se nevykroucím, jo. Ono někdy po tom lidským teple můžete zatoužit ne ze sexuálních, ale i z praktických důvodů, protože nám se stalo s mým spolulezcem, že jsme lezli jednu krásnou 4000 horu v Alpách a dostali jsme se opravdu prostě do takového místa, že nezbylo než na takové malé skalní polici se dobře přivázat, ustlat si a tisknout se k sobě a přikrýt se vším, co máte a dát si nohy do spacáku, aby jsme to přežili. Takže tady to jako jsou věci, které jsou velmi pragmatické a musíte je udělat. A jinak, co se tady tohohle vlastně flirtování, který potom rozbije všechny expedice světa, týče, tak já k tomu mám velmi vyhraněný přístup a já vždycky, když na něco takového nastoupím, tak já tam vstupuju jako sestra těch chlapů. Protože sestře chcete pomoct, možná je třeba menší, o trošku slabší, je roztomilejší, ale když tam nastoupíte jako potenciální prostě žena, tak je to špatně, přivádí to prostě tu expedici na cestí a je to blbý. Když jsme byli na expedici na K2, tak jsem tam měla dva jako nejlepší kamarády, spolulezce a oni říkali, poslyš, ty jsi naše maková panenka a já jsem motýl Emanuel, říkal ten jeden a říkal, ale já to jako nezvládnu celý obstarat sám, to znamená, já budu denní motýl a tady miska bude noční motýl, to znamená, já, když budeš něco potřebovat do 6 hodin, tak se o to postarám a od 6 hodin jdi tamhle vedle. A já jsem fakt něco jednou potřebovala, bylo asi 8 hodin, už jsme šli spát. A šla jsem za Martinem a říkám, Martinku, prosím tě. A on se tak jako na mě podíval a říká, vedle, dvojka, já už nemám službu. Takže my jsme to měli vlastně hozený tady do tohohle z toho ranku a pak věřím tomu, že můžete prostě jako expedice, jako výprava táhnout za jeden pro vás a je to skvělý.
1: Lucie, na čo myslíte, keď chcete myslet na jiné, jako právě myslíte?
0: No tak to je ale těžký, protože to se mi stalo zrovna dneska v noci. Mně se rozjela v hlavě taková úplně jako neuvěřitelná kaskáda myšlenek a polosnů. Jsem nemohla usnout. A do toho se prostě úplně bizarnosti, něco jsem moderovala, někam jsem měla jít, nestíhala jsem. Pak se tam objevil ve výtahu náš bývalý prezident Miloš Zeman, něco mi říkal, no úplná prostě pitomost. Já si myslím, že člověk se tomu jako nesmí bránit, jo. Různé mentální nauky a meditátoři mluví o tom, že by člověk měl ty svoje myšlenky pozorovat, nebo si říct, aha, to je dobře, tak Miloše Zemana pustím po vodě a za ním pustím tu další blbost a ono to tak jako odplyne. No jo, ale to jsou ty věty, které neumíme proměnit v praxi, že jo. Mně to někdy fakt nejde, protože ta hlava je přehlcená. Když je ta hlava přehlcená dojmy, tak já musím do hor, abych se uklidnila.

0: Na čo oju ste oslepli na jedno oko? Mali ste vtedy strach?
1: Bylo to divné, protože my jsme se dostali nad hranici 7 kilometrů. Já jsem měla docela hezky natrénováno a my jsme tam vedli vlastně našeho nevidomého kamaráda. A hodně jsme trénovali ve třech, jeho vůdce, já a Honzík Říha, kterého jsme měli mezi sebou na laně. A já jsem jednak věděla, že David už vlastně Honzu potom povede sám a jednak já mám kamarádku, která dělá vysokohorskou medicínu a ona říká, hele, oko, to je prostě mozek a jakmile ti něco prostě se stane ve voku, tak můžeš počítat s tím, že za chvíli se ti něco stane s mozkem. A to může být edém mozku, stejně jako edém plic. Oba jsou prostě strašný těhle nadmořských výškách, takže ano, měla jsem strach. Mě zakrvácelo oko do makuly, takže vlastně já jsem fakt viděla jenom úplně horní okraje toho obrazu. Ale pak jsem usoudila, že ten mozek bych ještě ráda někdy použila, tak jsem jako velmi nerada, protože fyzicky jsem na tom byla dobře, tak jsem šla dolů. A bylo to náročné, ta cesta dolů, protože nevidíte a jdete vlastně dolů po fixních lanech. Není to prostě procházka růžovou zahradou a byla jsem hodně ráda, když jsem se dostala do základního tábora. Musela jsem minout dva tábory a sejít do base campu, který byl asi 5800 metrů výšky, takže jsem toho měla plný kecky.
0: Bol som dva razy na egyptskom Abu Simbel. Raz lietadlom za 12 minút. Druhý raz na starom džípe cez púšť. Pol dňa som hltal prach a lámal som si chrbticu. Ale až to druhé bolo ono. Ako ste sa vydostali na južný pól?
1: Já jsem v roce 2019 vylezla nejvyšší horu Antarktidy, Mount Vinson. A my jsme potom z tu horu sjeli na lyžích a šli jsme pěšky na americkou základnu, to bylo asi 200 kilometrů. A kluci byli hrozně šťastní, když jsme tam došli a oslavovali a říkali, jo, dokázali jsme to. A já jsem se jenom dívala na tu krajinu za tou americkou základnou Union Glacier, jak se začíná rovnat do té úplné roviny a teď to jako, a říkala jsem si, tam někde je ten jižní pol, já bych tam jako extrémně chtěla. Tak jsem se rozhodla, že se vrátím a dojdu už vlastně takovou tou typickou polárnickou výpravou na jižní pól, ale nedopadlo to. Já jsem z těch 1000 kilometrů Messnerovy cesty ušla půlku, měla jsem náběh na zápal plic a musela jsem to vzdát. A tu druhou půlku k mojí veliké hrůze jsem uletěla letadlem. Já jsem si myslela, že to letadlo, co mě přiletělo zachránit, mě odveze zpátky na tu americkou základnu, ale oni museli letět na pol. Tak já jsem se odstla zcela nezaslouženě letadlem na jižním pól. Trapas. Fakt trapas.
0: Vo svojej knihe píšete, že polárnici sú najlenivejší ľudia na svete. Aj malú potrebu robia poležiačky a poležiačky aj vária. Platí to aj o vás?
1: Ano, já jsem měla několik dobrých učitelů, mám skvělou kamarádku, jmenuje se Katinka Jelenhamar, je to norka, je to norská polární průvodkyně a ta říká přesně tuhle tu větu. Ono, když jako jste někde, kde je opravdu jako extrémní mráz, třeba v té Antarktidě, když to sluníčko svítí, tak tam vám aspoň ten červený stan to vytopí na nějaké plusové teploty, ale když jste za polárním kruhem někde v Norsku a je únor a venku je prostě minus 35 stupňů, tak jak je venku, tak je skoro i uvnitř toho stanu a tam nechcete vylézat z toho stanu, takže fakt si hezky jako uvaříte ze stanu prostě všechno, co musíte, uděláte ze stanu a pak teprve vylezete, jo, ne naopak.
0: Na konci knižky sa pýtate sama seba, či ste na tej ceste prehrala alebo vyhrala. To ma trošku prekvapilo. Lebo na konci ťažkej, náročnej cesty zistíte, že ste zažili aj to, len ešte netušíte, čo z toho je výhra a čo prehra. To sa dá povedať aj o celom živote. Ale čo si myslíte s odstupom času? Vyhrala ste alebo prehrala?
1: Vyhrala som. Teď už to vím zcela jistě, protože najít, víte, já se jmenuju Výborná příjmení. To není umělecký pseudonym, to je prostě jméno mojí rodiny a když se tak jmenujete, on od vás pořád někdo něco jako čeká. To, že si z vás dělají srandu, to je fajn, to nevadí, ale vlastně pořád tak nějak někdo čeká nějaký jako výborný výsledek a teď nejhorší je, že časem a možná i vlastně tím profesionálním sportem, který děláte, začnete ten výborný výsledek od sebe očekávat taky. Jo. A já to mám doteď. Já vlastně doteď si musím jako uvědomit, věci, které jsou důležitý, ale vždycky mám ten tah na branku a vždycky chci vyhrát. Takže když jsem tam nedošla a musela jsem to přijmout, tak jsem si říkala, tyjo, tak to je prostě katastrofa, prohra, nic horšího se mi v životě nestane. A teď samozřejmě víte, že to je blbost, ale nedokážete to nějak zpracovat. Ale mně se podařilo a tím vlastně to zpracovaný mám, přijmout tu část Lucie Výborné, která nebyla výborná, protože nedošla do cíle v té Antarktidě. A to je fakt pro mě výhra.
2: Tu zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Vladimír Vysocký raz povedal, najkrajšie hory na svete sú hory, v ktorých som ešte nebol. Ktoré sú vaše obľúbené hory?
1: Moc se mi líbilo pohoří Ellsworth Mountains v Antarktidě. To jsou opravdu... Já jsem se vlastně na nejvyšší horu Antarktidy dostala, protože můj parťák lezecký, který se odtamtaď vrátil, byl tam 2 roky předtím, tak říká, já jsem nikdy nic takového neviděl. A já jsem říkala, to není možný, tenhle člověk viděl všechno, viděl Himalaje, viděl Karakoram, viděl Andy, zná Alpy, zná Kavkaz, prostě všechno. Jak je to možný? A když jsem ty hory poprvé vlastně sledovala, když jsem stála na vrcholu Mount Vinson a kolem mě se rozestíralo to Ellsworthovo antarktické pohoří, tak jsem to pochopila. Ty hory mají fakt jako extrémně krásný půvab, ale všechny hory jsou krásné. Já nemůžu říct, že jsem vlastně byla na hoře, která by se mi nelíbila, protože tak jako každý z nás máme spoustu stran lidských, charakterových, tak i ta hora má spoustu stran. Jo? Ne každá hora je Matterhorn, kterou poznáte z dálky. Existují hory, jako je Alphubel, což je 4000 v Alpách, která z jedné strany vypadá jak buchta, jako takový obyčejný kopec a říkáte si, kde já se tady nadřu, kde je ta námaha, kde je to dobrodružství. No ale potom si vyberete jinou stranu té hory a docela se nadřete, když se na ní snažíte vystoupit. Jo. Takže líbí se mi vlastně ta různorodost, ta mnohostrannost a líbí se mi to propojování. A nejsou malý hory. Já jsem letos v srpnu přecházela Špicberky a vyšli jsme s tou partičkou na nejvyšší horu Svalbardu, která se jmenuje Nuttentoppen a má 1717 metrů. To jako není moc velká hora, v porovnání s vašimi Tatrami určitě ne. Je to o trošku větší než naše Sněžka. A přece stojíte uprostřed zamrzlého kontinentu, slyšíte vítr, vidíte partu šťastných chlapů kolem sebe a okolo vás se rozkládají bezhlavé hory, protože ty hory na Špicberkách takhle vypadají. A okolo vás vlastně z toho Nuttentoppenu, z té nejvyšší hory, tečou ledovce do všech světových stran. Je to taková jako obří dálnice. A nádherný pocit, prostě krásný místo, když se vám ty mraky na chviličku roztáhnou a vy se můžete z toho srdce Špicberg rozhlídnout na ty ostatní orgány a na tu krásu v okolí, tak je to prostě nádhera. Nejsou ošklivý hory, nejsou.
0: Vy hovoríte, že vám žula vonia. Akou má vôňu?
1: Těžko se to přibližuje. Skutečně, když jako lezete celý den, nebo když lezete několik dní v kuse, já jsem to řekla po několika, no skoro 2týdenním lezení v Chamonix na úplně nádherné šamonijské žule, která kromě toho, že má úžasnou vůni, má takovou oranžovou barvu, která je nejhezčí za svítání nebo za západu slunce, tak já to nedokážu říct, prostě není to jako kámen, jako křemen, který cítíte, když o sebe křeše, ale něco takového to do sebe má, je to... To se velmi těžko popisuje. No, to je jako stejně těžký jako popsat vášeň k lezení, protože lásku taky nemůžete popsat.
0: Jsou výkony, nad kterými sami žasněme. Ako keď vy jste lězli so zlomeným zápěstím, čo vás podržalo?
1: Můj spolulezec nebo jeden z mých spolulezců má takové blbé heslo, které je ale velmi pravdivé a ono mě podrželo nejenom na horách, ale i v životě. My jsme lezli na tu horu, tady zrovna v tomhle případě to teda pravda nebyla, jo? Ale někdy se dostanete v horách do momentu, kdy, jak praví můj parťák, tady už vede cesta jenom nahoru. Ten sestup by byl prostě tak náročný a tak blbý, že musíte vylézt nahoru a vlastně přejít na druhou stranu nebo sestoupit normálkou nebo prostě něco udělat. A někdy, když fakt jste v životě v háji, tak já si na tuhle větu vzpomenu a říkám si, prostě ne, jako teď nemůžeš ustoupit, tady vede cesta jenom nahoru. Ale v případě zlomeného zápěstí to tak nebylo. To byl pouze egoismus mého kamaráda, který se rozhodl, že on na tady tý jehle ještě nebyl šamonýský a že on si ji vyleze. A táhnul mě za sebou prostě jak pod svinče a já jsem se strašně zlobila. A na té poslední délce jsem zůstala na tom jistícím stanovišti, na tom štandu a řekla jsem, víš co, tak si to vyžer sám, já už tam jako nelezu. To znamená, já jsem tu horu úplně nevylezla a pak jsme vlastně slaňovali stejnou cestou, takže tak.
0: Kedy u vás zmizne aj extrémná bolest?
1: Když se dostanete do extrémní podmínky, kde se musíte soustředit na něco jiného, když vlastně zrovna tady v téhle stěně, o které mluvíme, byly dva asi velice těžké kroky, protože tam bylo potřeba vylézt z komína a vylezení z toho komína v těch skalách ještě znamenalo oblézt takový převis, což je jako těžké pro mě, pro někoho, kdo leze převisy běžně, prostě je to hračka, kdo to má rád, já to ráda nemám, ale znamenalo to i s tím zápěstím, který nebylo v dobrý kondici, tohle přelíst, ale musíte se soustředit na to, jak to technicky udělat, abyste se tam dostali. A když to překlopím do Antarktidy, tak to, že vás v nějakou chvíli něco bolí, nebo že cítíte diskomfort, nebo že máte pocit, že prostě vám za chvíli vybuchnou plíce, tak to ustoupí ve chvíli, kdy čelíte větru 65 km v hodině na pláni, kde se nemáte kam schovat. Tak to všechno vlastně, všechny tyhle věci zmizí.
0: Lucie, vy máte z hôr silný zážitok vlastnej smrti, ktorý sa v tom istom čase prísnil vašej vzdialenej dcére.
1: No, já nevím, jestli to byl zážitek blízké smrti. My jsme, a to byl obyčejný nebo lehce nadstandardní skialpinistický výlet v oblasti Monte Rosy, kdy jsme s mými přáteli stoupali na jednu vysokohorskou chatu a vy možná znáte tranzovní bubeníky, takové to, jak prostě bubnujou a vy to posloucháte a oni najedou na ten rytmus vašeho srdce a pak najednou zrychlí a ono vás to uvede do tranzu. A já jsem vlastně tady v tom pochodu, který byl náročný a šli jsme do hodně vysokého kopce, tak jsem se dostala jakoby, já si to vysvětluji, do nějakého tranzu, do nějaké rytmizace, která se mi potom narušila a já jsem fakt najednou měla pocit, že mě to úplně vytáhlo z toho mýho těla. A dívala jsem se na sebe ze zhora a na celou tu partu, jak tam jde. A teď jsem jenom nevěděla, jestli jako to se mnou šlehne, dostanu se do tranzu, projdu jim nějakým způsobem a pak se proberu třeba na zemi. A nebo jestli fakt umírá. Byl to takový zvláštní moment, já jsem se snažila v tu chvíli vědomě začít dýchat a držet prostě a mačkat úplně hůlky tak silně, jak jsem dovedla, abych se nějakým způsobem zpřítomnila a fakt se mi to povedlo. Ale když jsem vlastně se vrátila z hor, tak moje malá dcera mi tehdy říkala, maminko, mně se zdají teďka úplně hrozný sny a já jsem říkala, prosím tě, a co se ti zdálo? A ona říká, mně se zdálo, že jsi umřela a já jsem říkala, a to ti někdo přišel říct v tom snu? A ona říká, ne, já jsem to prostě věděla. Takže tohle byl nějaký takový sdílený okamžik, ale já si nemyslím, že jsem umřela, naštěstí.
0: Teraz zjistíme, ako jste na tom. Máte pocit, že kvůli horám něco zanedbáváte? Alebo že kvůli pracovným povinnostiam zanedbáváte hory?
1: Obojí. Obojí a je to špatný pocit. Vím, že bych s tím měla nějakým způsobem pracovat, ale já jsem skutečně kvůli horám v jednu dobu tak okolo 50 zanedbávala ty pracovní věci. Až se to jako stydím říct, protože ta vášeň byla tak veliká a v nějakém okamžiku byla těžko zkrotitelná. Takže já jsem fakt v jednu dobu mohla být ráda, že mě z Českého rozhlasu nevyhodili a trochu jsem se za to vlastně i styděla, trošku se jako stydím doteď, ale ne moc. A teďka zase jsem ve stádiu, kdy hodně pracuju, protože mám práci v rozhlase a krásnou práci ve výborné show v České televizi a mám pocit, že ty hory zanedbávám. Ale naštěstí, když potřebuju jako se uklidnit a v klidu přemýšlet a jenom se vydýchat a jenom být, tak vlastně ty hory pořád někde mám. I kdyby to byly prostě naše Krkonoše, které jsou 130 km z Prahy vzdálený, tak já se prostě seberu a klidně po nich budu chodit v noci s čelovkou a ráno půjdu do práce.

0: Česku a na Slovensku sa talk show zmocnili komici. Niektorí to robia dobre ako Karel Šíp, ale mnohí na tej srande stroskotali. Vy ste si z rozhlasu priniesli rešpekt k hosťom a držíte si svoju vysokú úroveň. Vy dobrý rozhovor prirovnávate k šoferovaniu monopostu Formule 1.
1: No ale to přece dobře znáte, Borisi, co se vám děje v hlavě, když s někým mluvíte. Jestli to mám teda přiblížit, tak jak to vnímám já, nebo jak to mám já v hlavě. Když je ten člověk jeden a já dělám hlubší rozhovor v rádiu, tak mám nějakou představu, jak ten rozhovor bude vypadat. A vykopnu první otázku a teď poslouchám a velmi, velmi poslouchám a poslouchám všechno, poslouchám, co ten člověk říká v celku. Snažím se poslouchat klíčová slova, jaká ten člověk říká a jaká se třeba v tom rozhovoru ještě několikrát mi vrátí a nechci je minout, protože vím, že to jsou body, které jsou pro toho člověka důležitý. A teď jako ten rozhovor se rozjede a já sedím za volantem té formule a jede to prostě jako blázen. A já si říkám, tohle je výborný, tohle je výborný, tohle si pamatuju, tohle ne, tohle pryč, to je zbytečný, z tohle tématu musíme rychle pryč, to nám nic nedá a jedu. A takhle to vlastně trvá celou tu hodinu a je to to hypersoustředění, kdy vlastně v té hlavě si to strašně rychle třídíte a podle toho jednáte. No a v té televizi tam vlastně člověk nemusí tolik do hloubky, i když může, ale tam je zase ta disciplína o tom, že jsou tam tři lidi a já se s nima bavím se všema třema najednou a tam musíte mít dobrou kombinatoriku. Jak couvat prostě, kde bejt vtipná, kde to úplně nechat bejt a nechat ty lidi mluvit, oni si prostě sami poradí i bez vás. Takže ano, já řídím Formuli 1 a když vlastně skončí třeba ten rozhovor v rozhlase a někdo by mi zavolal, tak bude mít pocit, že mluví s úplným debilem. Protože já v tu chvíli tu hlavu vypnu a třeba 10 minut jako mám úplnej útlum, blackout, jo.
0: Mal som pri mikrofóne Jiřího Adamca a Jaromíra Hanzlika. A Jaromír ma stále chcel skúšať, pristihnúť pri tom, že niečo neviem. A ja som ho prekvapil, lebo som cúvol a nechal som ho ten mikrosúboj vyhrať. Ja vždy nahlas priznám svoju nevedomosť alebo slabosť. Ako vy v ťažkostiach zachraňujete svoju loď?
1: Já si myslím, že když to nevíte, no tak prostě to přece není ostuda. Vemte si, Borisi, kolik těch vědomostí kolem nás lítá, jak ta doba zrychluje, jak se vlastně ty informace neustále množí. Jako nemůže nikdo vědět všechno. Možná, až bude ten umělej člověk, tak jo, ten nás překvapí, ale já klidně řeknu, že vůbec netuším. A naopak vlastně, když ten rozhovor vedu v rádiu, tak si říkám, dobře, tak jestli netuším já, tak ty lidi netušejí taky. Tak říkám, hele, nezlobte se, já vůbec nevím, o čem mluvíte, můžete nám to nějak jako vysvětlit? Mně to přijde dobrý říct, že to nevím.
0: Moje potěšení je nacházet neznámých schopných lidí a představit jich světu. To vyrobíte programovo. Například jste si pozvali dvě děvčata, které šly Rally Dakar. Potom jednu, která preplávala 7 největších úžin na světě. Kde jich hledáte a kde jich nacházíte?
1: Já bych to asi neměla říkat, když pracuju v televizi, ale já nemám televizi. A já pořád hledám alternativní zdroje. Hledám přednášky, pátrám prostě na sociálních sítích. A pro mě je skvělá pomůcka, když mluvím s někým, kdo je opravdu obdařený a zajímavý, jako jsou třeba děvčata z Dakaru, nebo jako je prostě, teď jsem mluvila s jedním naším významným ichtyologem. Já musím říct, že už jsem se dlouho tak nenasmála. V životě bych netušila, že ty ryby přinesou takovou zábavu. A já vždycky, když ten člověk je takhle báječný a takhle potentní, tak říkám, prosím tě, nemáš někoho známého, s kým bych si mohla popovídat v rádiu? A většinou tyhle ty chytrý, vtipný, báječný lidi vždycky aspoň jednoho člověka mají. Tak já tak cestuju jako stopař od člověka ke člověku po celé republice a taky mě teda přiznám se baví jezdit po celé republice, protože rádio se nemá dělat prostě ze studia ze zadkem na židli. Rádio se prostě musí dělat venku. Jsou lidi, kteří vám do toho rádia nikdy nepřijdou, protože by se děli, protože je to daleko a tak dále. A když si prostě pro ten rozhovor zajedete, tak je to vždycky super.
0: Vrátím se k vašej skvelej show s témou Vstát a jít. Já opakujem svojim hosťom, že nemusia hovoriť veselé historky z nakrúcania. V programe Gala Gala bol mojím hosťom pán Ladislav Chudík. Boli sme priatelia a tak sa uvoľnil a celkom nečakane porozprával, ako sa v mladosti psychicky zrútil. Vtedy býval v biednej izbe nad železničnou traťou a tie vlaky ho privádzali k šialenstvu. Raz si myslel, že už to nevydrží a spácha samovraždu. A v jednej chvíli sa pozrel na stôl a tam stal zavaraninový pohár s medom, ktorý mu deň predtým priniesla jeho mamička a povedal si, keby som odišiel zo života a ona by našla ten med nedotknutý, tak to by bol hriech. Chytil ten pohár a pil ho hltavo tak, že až mu to tieklo po tvári a po tele. Ten med mu zachránil život. Obecenstvo počas toho vyznania ani nedýchalo a aj po rokoch mi ten neveselý príbeh pripomínajú. Na koho zo svojich hostí nezabudnete?
1: Já už jsem tu dámu zmínila, to byla ta politická vězenkyně Miluška Havlujová, která fakt pro mě je extrémně silným morálním majákem v době, která je nelehká. A těch lidí byla spousta. Mně stačí úplně malá jiskřička lidství. Já jsem si pozvala jednou disidenta Johna Bocka, a všichni mi říkali, prosím mě, dnes vysí ho, on je strašně sprostej. Tohle není pro veřejnoprávní vysílání dobrý, on je sprostej a může být i nerudnej a tak dále. Já jsem říkala, ne, tohle já prostě potřebuju s tím člověkem mluvit, jo. Protože když víte, proč to potřebujete, tak to nemůže dopadnout špatně. My jsme měli tak krásný moment, kde on vzpomínal na svoji babičku se slzama v očích. Pak jsme se objímali, aniž bychom se znali, jenom prostě to byl tak silný moment, že jsme cítili, že to oba máme udělat. Takže těch nezapomenutelných setkání je obrovské množství.
0: A já mám pár takých šťavnatých lidí, kvůli kterým nestrácám nádej a věru. Patří mezi nich aj americký spisovatel Kurt Vonnegut. V úžasnom románe Kolíska má vymyslené náboženstvo a svet sa menom Bokonon. Jeden zvedavec sa pýta, čo je vlastne vám bokononistom svete? Odpoveď, pokiaľ môžem povedať, tak ani Boh. Vôbec nič? Ale áno, iba jediné. A čo, more, slnko? Človek. Nič viac. Iba človek. Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za rozhovor a přeju krásny deň.
0: Mojím hosťom bola neohrozená mnohožena Lucie Výborná. Poviem to aj po česky, lepšie sa to rímuje. Mým hostem byla neohrozená mnohožena Lucie Výborná.

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov,

0: Martina na príjemný víkend a príjemné počúvanie Rádia Slovensko. No a dnes nás čaká Halina Pavlovská a jej tri mini príbehy o svokre a vnukovi. I keď sa do nich vmiesila kvapôčka čierneho humoru, sú ako vždy rozkošné. Nech sa páči.
1: Realistická tchyně. Povídala jsem si se svou tchýní a pobavila mne, protože mi vyprávěla, jak už dlouho, prakticky celý život, touží vycestovat někam, kde je poušť. Do Egypta, do Maroka, do Tunisu. Sama tchýně je překvapená, proč vlastně tak po té poušti touží, co ji na té poušti vzrušuje. Dokonce se na mě obrátila s otázkou, myslíš, že je možný, že jsem tam v minulém životě někdy žila? No jo, je to možný, přikývla jsem. A tchýně se začala opájet tou představou a vzdychala. Víš, možná jsem byla nějaký beduínský náčelník, nebo třeba marocká princezna. A pak se vrátila do reality a řekla, no jo, a taky se mohla být velbloud. Opět má tchýně. Moje tchýně mi letos vyprávěla, jak se konečně s kamarádkou dostala na zájezd do Maroka. A líčila mi, jak tam byli na výletě. Nasedli jsme na oslíky a jeli jsme krásnou olivovou alejí. Aby o nás průvodce měl přehled, tak měl každý osel číslo. A já měla číslo 10. A já říkám, když ti řeč došla, nedělej osla. Pro mého vnuka Huga. Byli jsme na chalupě a umřelo nám morče. Rychle jsme ho s babičkou odklidili, aby morče neviděl vnuk. A když se začal Hugo po morčeti schánět, byli jsme velmi šetrné. Víš, Hugisko, to morče nám umřelo, ale neboj se jemu dobře, řekla jsem já. A tchýně dodala, víš, to morče je v nebíčku a pámbu se o něj bude hezky starat. A Hugo na nás nechápavě koukal a pak řekl, jo, a co bude dělat Bůh s tím mrtvým morčetem?

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme príjemnú sobotu. Hudba, kultúra, umenie, ako inak by sme mohli osláviť také jubileum, akým je storočnica Slovenského rozhlasu. Ten už celé storočie nahráva, uchováva a šíri nielen hovorené slovo, ale aj slovenskú hudbu a práve ona bude znieť 3. augusta večer na televíznej dvojke na galakoncerte s názvom Slovenské impresie. O jeho programe z Čutkovskej doliny viac Hane Rapantovej povedal riaditeľ kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku, Radek Zdráhal.
1: S Hanou Rapantovou.
2: Není žádný koncertní sál ani divadelní sál na světě, který by mohl vlastně tuto emoci a tento zážitek umožnit posluchačům a návštěvníkům, když vlastně ty ptáčci a všechen ten ruch těch zvířat, protože je to v dolině obklopeno lesem, strašně krásné, s nádhernou infrastrukturou, začnou doprovázet vlastně ty party muzikantů, zpěváků a vůbec si to vlastně nekonkuruje, tak jako vzniká jako úplně mimořádná emoce, mimořádný zážitek. On je opravdu mimořádný tím, jakou má dramaturgii, což tedy vzniklo na půdě Slovenského rozhlasu, když jsme se potkali s Adrianem Kokošem a je to jeho, bych řekl, velká zásluha, protože s tímto tématem přišel a se mi velice líbilo. A abych to nějak připodobnil posluchačům, tak budou moci vidět a slyšet, řekněme, takový jeden hudební obraz, kde budou použity farby slovenské melodiky, která je velmi typická a úžasná, proto také vlastně inspirovala skladatele například Svetozára Stračinu, Eugena Suchoně, Iliu Zelienku a mohl bych pokračovat dál. Potom určitě další ta farba může být poetika slovesná, která bude velmi významná a pak je to určitě i tradice, která se tam bude zrkadlit a pro mě je úžasné to spojení vlastně veškerých složek, protože tam bude propojení samozřejmě symfonické muziky, bude účinkovat symfonický orchestr Slovenského rozhlasu s úžasným sborem z Lučnic. Potom na té druhé straně vlastně toho archetypu tam bude ženská zpěvácká skupina Čerěpky a ženská zpěvácká skupina souboru Liptov, takže to je, řekněme, ta autentičtější stránka věci a potom tam budou skvělí solisté Martin Diméši, tenor, úžasná Eva Bodorová, soprán a samozřejmě pod taktovkou Adriana Kokoše a je to opravdu o té čistotě, o tom představit posluchačům a divákům i vlastně ten prapůvod lidové hudby, ale která je uchopena dle mého tím správným směrem a ještě vlastně někam jako povýšena. Je to něco takového, když bych to měl lidem přiblížit, kteří se třeba nezajímají o hudbu a umění a jsou třeba techničtější, technicky více zaměření, tak jak když pan architekt Jurkovič, taky úžasný slovenský architekt, se inspiroval lidovou malbou nebo různými razítkama na černé kuchyni a potom vlastně to použil ve své architektuře, tak je to takového něco podobného, co se tam bude odehrávat.
3: Som iba člověk a kým tu som, urobím ještě pár chyb.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Renault 5 bol malý automobil, ktorý v rokoch 1972 až 1996 vyrábala v dvoch generáciách francúzska automobilka Renault. Nahradil Renault 4 a jeho nástupcom je Renault Clio. Novú verziu R5-ky predstavuje redaktor Igor Daniš.
1: Autosalón Zákruty.
2: V 72. zmenila svetový automobilizmus energetická kríza a zrod popovej ikony Renault 5. Súčasná R5-ka je veselý elektromobil dlhý 392 cm. Po zaparkovaní lapajsky žmurkne LED svetlami, šibalsky na seba upozorňuje chodcov.
3: Zvukovou výstrahou, ktorá je spúštená do 35 km v hodine, v sekvenci navrhl slavný skladateľ Jean-Michel Jarre.
4: Merci beaucoup.
2: Interiér hravej R5-ky kombinuje francúzsky šarm s digitálnou modernou a užitkovosťou. Kapacitou kufra ilustruje Tomáš Bieloch.
3: Jeden z největších objemů zavazadlového prostoru v rámci segmentu B elektrických vozidel 326 litrů. Multimediální systém na platformě Google, jeho ovládání je intuitivní, podobně jako například smartphone, využívá i Google mapy. V případě aktivování Hey Renault.
5: Zkuste říct, zapnout vyhřívání sedadla řidiče nebo jaké je počasí.
3: Renault pomáhá například stáhnout okénko. Z vozidla uděláte powerbanku, díky důmyslnému adaptéru můžete nabíjet například elektrické kolo, telefon a jiné elektrické zařízení.
2: Top verziu Renault 5 E-Tech Iconic 110 kW poháňajú predné kolesá 18 palcov. 52 kWh akumulátor umožňuje 409 km dojazd, rýchlostný limit je 150 km za hodinu. Zásadnou inováciou auta roku 2025 je elektronický One Pedal. Prst na segmente pod volantom zvolí rekuperáciu na maximum a prístrojový panel oznámi aktiváciu. Elektrickú 5-ku so zosilnenou rekuperáciou potom ovláda noha akcelerátorom bez prekladania na brzdu. One Pedal optimalizuje dojazd, šetrí brzdy. V meste s ústou premávkou je jazda pohodlná a plynulá. Podsúvaní sa zaradením do módu D funkcia opäť aktivuje automaticky a zasvietí modrá ikonka. Vypnutie motora deaktivuje aj One Pedal. V panickom brzdení One Pedal brzdový systém nesupluje, pretože kontrola nad vozidlom vždy zostáva prioritou vodiča.

0: Hitparáda Top 20 SK. 13. miesto.
1: Mariana Čekovského s manželkou Natašou sme tu mali minulý týždeň prvýkrát. Ich nádej a viera je tu aj dnes.

0: Sushi skupiny Lepajato sme hrali z 9. miesta. O 2 mesiace ich čaká 30 rokov túr. Okrem slovenských miest majú plánovaný koncert aj v Prahe. Včas vás na to upozorníme, lístky na koncerty sú už v ponuke.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobního průmyslu ČNS IFPI.
0: Už šiestý týždeň sú len v prvej desiatke. Dnes na 8. mieste Billy Barman a Ben Kristoval so skladbou Sabotáž. Prečo sa rozhodli práve pre tento názov?
2: Za prvý to slovo je absolútne dokonalý. Myslím si, že nás bavilo. Samozrejme tam sme trošku bojovali s tým, že už jeden song Sabotáž, ktorý známe, tak už akoby je, tak sme z toho měli trošku strach. Ale pak sme si říkali, že v československine ešte není a že to vystihuje spousta vecí. Sabotáž je jednak je to slovo, ktorý vlastne vyjadřuje i trošičku jakoby to, co dělá umělec během své kariéry, nebo tak, prostě malinko si trošku jakoby sami sebe sabotujeme a vlastně ten song nějakým způsobem s tímhletím slovem pracuje, že nám to přišlo, že to tam prostě sedí a zní to dobře a bude to tak.
0: A ako to teda vyzerá, keď muzikant sám seba sabotuje? Čo si pod tým máme představit?
2: Ten umělecký život je, jakkoliv samozřejmě jsou náročnější profese, tak není úplně vyspídatelný, není pravidelný, máme pravidelný smánkový rytmus, samozřejmě občas prostě nejíme úplně zdravě nebo nepijeme úplně zdravě, ani jakoby, ani top 10 zdravě, možná na světě.
3: Podľa mňa Ben to úplne presne špecifikoval a povedal, ako to je, takže Ben, ďakujem ti veľmi pekne za túto odpoveď. Pozri sa, akože ja mám svoju kapelu už asi nejakých 17 rokov, takže prvých 10 rokov som sabotoval svoj život totálne, ale teraz, keďže už mám rodinu, takže som trošku na inej koleji, ale áno, takže je to ťažké, preba, akože pre 55 minút vystúpenia sabotujeme celý deň v dodávke a robíme to iba kvôli tým kvôli tej hodine na tom, na tom pódiu, takže je to celkom akože crazy, sa mi zdá.
2: To je mega dobrý, to teďka řekl.
0: Fanúšikovia im to ale potom vynahradia počas koncertov. Skupine Billy Barman najbližšie 4. septembra v Trenčíne pri Trenčianskej bráne.

0: Perfektný letný hit a kapela si hráme v Rádiu Slovensko. Čo myslíte, z akej krajiny je? Tak predstavte si, je to český spevák Mikolas Josef s vokálmi od panamsko-kanadského speváka Fita Blanka a mexicko-amerického speváka menom Frankie J. Teraz ale máme pred sebou rídzo-českú glosu od Haliny Pavlovskej, rovno jej tri mini príbehy o svokre a vnukovi a i keď sa do nich miesila kvapôčka čierneho humoru, sú ako vždy rozkošné.
1: Realistická tchyně. Povídala jsem si se svou tchyní a pobavila mne, protože mi vyprávěla, jak už dlouho, prakticky celý život, touží vycestovat někam, kde je poušť. Do Egypta, do Maroka, do Tunisu. Sama tchyně je překvapená, proč vlastně tak po té poušti touží, co ji na té poušti vzrušuje. Dokonce se na mě obrátila s otázkou, myslíš, že je možný, že jsem tam v minulém životě někdy žila? No jo, je to možný, přikývla jsem. A tchyně se začala opájet tou představou a vzdychala, víš, možná jsem byla nějaký beduínský náčelník, nebo třeba marocká princezna. A pak se vrátila do reality a řekla, no jo, a taky se mohla být velbloud. Opět má tchyně. Moje tchyně mi letos vyprávěla, jak se konečně s kamarádkou dostala na zájezd do Maroka. A líčila mi, jak tam byli na výletě. Nasedli jsme na oslíky a jeli jsme krásnou olivovou alejí. Aby o nás průvodce měl přehled, tak měl každý osel číslo. A já měla číslo 10. A já říkám, když ti řeč došla, nedělej osla. Pro mého vnuka Huga. Byli jsme na chalupě a umřelo nám morče. Rychle jsme ho s babičkou odklidili, aby morče neviděl vnuk. A když se začal Hugo po morčeti schánět, byli jsme velmi šetrné. Víš, Hugisko, to morče nám umřelo, ale neboj se jemu dobře, řekla jsem já. A tchyně dodala, víš, to morče je v nebíčku a pámbu se o něj bude hezky starat. A Hugo na nás nechápavě koukal a pak řekl, jo, a co bude dělat Bůh s tím mrtvým morčetem?
2: Toto je Rádio Slovensko. Už na polia sa dá zvlášť.

0: sobotu večer počúvate Rádio Slovensko. Hudba, kultúra a umenie. Ako inak by sme mohli oslaviť také jubileum, akým je storočnica Slovenského rozhlasu. Ten už celé storočie nahráva, uchováva a šíri nielen hovorené slovo, ale aj slovenskú hudbu. A práve ona bude znieť 3. augusta večer na televíznej dvojke na galakoncerte s názvom Slovenské impresie. O jeho programe z Čutkovskej doliny viac Hane Rapantovej povedal riaditeľ kultúrneho domu Andrea Hlinku v Ružomberku, Radek Zdráhal.
1: S Hanou Rapantovou.
2: Není žádný koncertní sál ani divadelní sál na světě, který by mohl vlastně tuto emoci a tento zážitek umožnit posluchačům a návštěvníkům, když vlastně ty ptáčci a všechen ten ruch těch zvířat, protože je to v dolině obklopeno lesem, strašně krásné, s nádhernou infrastrukturou, začnou doprovázet vlastně ty party muzikantů, zpěváků a vůbec si to vlastně nekonkuruje, tak jako vzniká jako úplně mimořádná emoce, mimořádný zážitek. On je opravdu mimořádný tím, jakou má dramaturgii, což tedy vzniklo na půdě Slovenského rozhlasu, když jsme se potkali s Adrianem Kokošem a je to jeho, bych řekl, velká zásluha, protože s tímto tématem přišel a se mi velice líbilo. A abych to nějak připodobnil posluchačům, tak budou moci vidět a slyšet, řekněme, takový jeden hudební obraz, kde budou použity farby slovenské melodiky, která je velmi typická a úžasná, proto také vlastně inspirovaná skladatele například Svetozára Stračinu, Eugena Suchoně, Iliu Zelienku a mohl bych pokračovat dál. Potom určitě další ta farba může být poetika slovesná, která bude velmi významná a pak je to určitě i tradice, která se tam bude zrkadlit a pro mě je úžasné to spojení vlastně veškerých složek, protože tam bude propojení samozřejmě symfonické muziky, bude účinkovat symfonický orchestr Slovenského rozhlasu s úžasným sborem z Lučnic. Potom na té druhé straně vlastně toho archetypu tam bude ženská zpěvácká skupina Čirybky a ženská zpěvácká skupina souboru Liptov, takže to je, řekněme, ta autentičtější stránka věci a potom tam budou skvělí solisté Martin Diméši, tenor, úžasná Eva Bodorová, soprán a samozřejmě pod taktovkou Adriana Kokoše a je to opravdu o té čistotě, o tom představit posluchačům a divákům i vlastně ten prapůvod lidové hudby, ale která je uchopena dle mého tím správným směrem a ještě vlastně někam jako povýšena. Je to něco takového, když bych to měl lidem přiblížit, kteří se třeba nezajímají o hudbu a umění a jsou třeba techničtější, technicky více zaměření, tak jak když pan architekt Jurkovič, taky úžasný slovenský architekt, se inspiroval lidovou malbou nebo různými razítkama na černé kuchyni a potom vlastně to použil ve své architektuře, tak je to takového něco podobného, co se tam bude odehrávat.
1: On Air s Hanou Rapantovou.

0: československá povádi. Potrebujeme kľud a pokoj, aby sme vyležali údery dávnej tyranie a krvavej ľudice války. Potrebujeme prácu, chlieb a pokoj. Moja osoba a moji stúpenci sú kresťanskou stranou.
1: Poďme však opäť k rozhlasovým začiatkom na Slovensku. Celkom prvý pokusný prenos rozhlasového signálu na našom území sa podaril koncom roka 1925 v Haniske pri Košiciach. Bola to partia rádioamatérov, ktorí sa snažili odoslať signál čo najďalej a pri tomto historickom momente bol aj Karel Janoušek.
2: To sme proste, jak si z fandovství, z takového zájmu, z takového elánu, prispôsobili vysílačku, ktorá sloužila k tomu vodiť letadla Praha, Košice, Moskva. Telefunken vysílačka 10 kW, ktorá byla jenom telegrafní. No a ja som tenkrát byl u spoju, u pošty, tenkrát sa to nemenovalo spoje z pošta, a tam v Hanišce u Košic byla postavená tato vysílačka Telefunken čistě pro ten letecký provoz a měla dost primitivní zařízení na modulaci, to byla telegrafní vysílačka. No tak jsme to upravili všelijakýma zákrokama, takovýma, řekl bych, na dnešní dobu směšnejma, že jo. Tak ty první zkoušky, ty zvukový, ty se honili jenom na gramofon. Gramofon jako modulace. To byla jediná deska, kterou jsme tam měli, takovou kvalitnější. To byla deska, kde na jedné straně byl Strausův Netopír, víte, nahraný, a na druhé straně byly Veselé ženy Vincorské. A to jsme pořád obraceli. To byla tak ohraná deska, že to byla hrůza už, než zase se něco upravilo a tak dále. My jsme ani žádný měřící aparáty kvalitní neměli. Ty pokusy jsme dělali 25. a potom 26. bylo už to vysílání. Takže když už se začal dělat ten rádio týden, tak to už jakž takž to bylo v pořádku tohle a předělávalo se to tak, aby prostě ta vysílačka, ono bylo také málo času na to. Muselo se vysílat to, pro co byla určená, sice to vodění těch letadel, a mimo toho vždycky jsme si ukradli nějaký čas, že jsme honem to předělali na telefonii, že jo, a zkoušeli jsme, čili to byla zoufalá práce. Všem, my jsme zase měli jednu nesmírnou výhodu, že my jsme si mohli s vlnou dělat, co jsme chtěli, víte, jak si vyladit si na jakou vlnu jsme chtěli, že nám to nejlíp šlo, poněvadž anténní stožáry a to všechno muselo zůstat, zase se toho nemředělat na tu vlnu, se kterou letadla jezdili, že jo, my jsme vodili taky goniometrama letadla přes ten konec republiky, no tak prostě amatéři nám pomáhali, no kde kdo, hlavně taky vojáci, to byl generál Šnejdárek, byl ten krásenský vojenský velitel, ten měl pro tohle to dost pochopení. No a tak se prostě řeklo, uděláme nějakou takovou propagandu rozhlasu. Všecko zoufale improvizovaný, i ta kvalita potom, já jsem samozřejmě musel obsluhovat vysílačku, aby to chodilo, až kontroly žádný nebyly, víte, modulace, měření, nic takového, to prostě jsme improvizovali všecko. Ovšem, ku podivu, mělo to značný úspěch.
1: 3. augusta 1926 se začalo vysílat na ostro z Bratislavy pod hlavičkou společnosti Rádiožurnál. Predstavte si, že vtedy neexistovali žiadne nahrávacie pásy ani vopred pripravené príspevky. Všetko, absolútne všetko znelo naživo. Ak mala v rádiu zaznieť hudba, tak do štúdia musel prísť celý orchester a zahrať priamo pred mikrofónom. Takto na tieto začiatky spomínal rozhlasový historik Fero Horvát.
3: Bol to predovšetkým gramofón s trúbou, obrátený smerom na mikrofón, ktorý obsluhoval hlásateľ. Dodržiavame presný technologický postup.

0: za to žiť.
1: Teraz nás čaká Halina Pavlovská a jej tri mini príbehy o svokre a vnúkovi. I keď sa do nich miesila kvapôčka čierneho humoru, sú ako vždy rozkošné. Nech sa páči.
2: Realistická tchyně. Povídala jsem si se svou tchýní a pobavila mne, protože mi vyprávěla, jak už dlouho, prakticky celý život, touží vycestovat někam, kde je poušť. Do Egypta, do Maroka, do Tunisu. Sama tchýně je překvapená, proč vlastně tak po té poušti touží, co ji na té poušti vzrušuje. Dokonce se na mě obrátila s otázkou, myslíš, že je možný, že jsem tam v minulém životě někdy žila? No jo, je to možný, přikývla jsem. A tchýně se začala opájet tou představou a vzdychala. Víš, možná jsem byla nějaký beduínský náčelník, nebo třeba marocká princezna. A pak se vrátila do reality a řekla, no jo, a taky se mohla být velbloud. Opět má tchýně. Moje tchýně mi letos vyprávěla, jak se konečně s kamarádkou dostala na zájezd do Maroka. A líčila mi, jak tam byli na výletě. Nasedli jsme na oslíky a jeli jsme krásnou olivovou alejí. Aby o nás průvodce měl přehled, tak měl každý osel číslo. A já měla číslo 10. A já říkám, když ti řeč došla, nedělej osla. Pro mého vnuka Huga. Byli jsme na chalupě a umřel nám morče. Rychle jsme ho s babičkou odklidili, aby morče neviděl vnuk. A když se začal Hugo po morčeti schánět, byli jsme velmi šetrné. Víš, Hugisko, to morče nám umřelo, ale neboj se jemu dobře, řekla jsem já. A tchýně dodala, víš, to morče je v nebíčku a pámbu se o něj bude hezky starat. A Hugo na nás nechápavě koukal a pak řekl, jo, a co bude dělat Bůh s tím mrtvým morčetem?